pak je to čiště těžký najít cestu zpět. Některý lidi se to snaží pěkně vyprávět a uhrát to, že oni ne, že něco jen slyšeli, tak jako

Můžeš mě vidět na každém přechodu. Stahuju okýnka vzadu i vepředu. Moc dobře vím, jakou pozornost vzbuzuju. Konečně jsem ve středu, jsem hrdina. Všem je fuk, jak mám velkýho šulina.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Music.
1: First. Express FM.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

tady teď budu říkat nějaký ducha plný keci, jo? Tak mám se docela stabilně, ale teď chybí mi výkyvy v náladě. Lidi se měnějí, to tak bejvá, cítím to jinak.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz. Express. Music first.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
1: Music. First. Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM. V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Tohle byla Miley a Bears Persuades. Moje jméno je Miki a začíná nám víkendové vysílání na Express FM. Dneska máme 3. října a před námi jsou společně 4 hodiny, během kterých si samozřejmě zahrajeme spoustu muziky, ale mám pro vás připravených i pár zajímavostí. Během vysílání budu rád, když se ozvete i vy. Jestli máte song, který byste si chtěli dneska na Expressu poslechnout, pošlete mi svůj hudební tip na 602 604 903. Klidně připište, odkud nás posloucháte nebo co dneska děláte. Takže ještě jednou 602 604 903. Moje jméno je Miki, před námi jsou 4 hodiny společně na Express FM a jdeme na to. Teď už Smashing Pumpkins a Perfect.

0: Tell me you want it. Za chvilku si dáme Adélu Muse, anebo třeba i nějaký tip od vás. Pište mi své hudební tipy na 602 604 903.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Music. First.
4: Express FM.

Fat Dog, Call It What You Want, posloucháte Express FM, zdraví vás Miki a máme tady první hudební tip. Ozval se nám Michal, který je právě teď na cestě do Vrchlabí a chtěl by si poslechnout Dark Necessities od Red Hot Chili Peppers. Michale, díky za tip a hlavně přeju šťastnou cestu do Vrchlabí. A pokud máte i vy nějaký song, který byste dneska chtěli slyšet u nás na Express FM, pošlete mi svůj hudební tip na číslo 602 604 903. A teď už Red Hot Chili Peppers a Dark Necessities na Express FM.

Adéla Ain't in LA, posloucháte Express FM a my se z LA přesuneme sem do Prahy. Jestli má Asa Prokin nějakou ideální představu o narozeninovém víkendu, tak letos to bude evidentně ve velkém. Právě dnes, 3. října, totiž slaví 38. narozeniny a hned zítra večer ho čeká koncert tady v Praze. A nebude to žádný malý narozeninový koncert. V neděli od 8. večer vystoupí v pražské O2 aréně v rámci svého Don't Be Dump World Tour. Dveře se otevírají už v 6 a podle Live Nation zatím není oznámený žádný support v programu, je pouze uvedený samotný ASAP Rocky. Já jsem zvědavý, já si myslím, tam bude nějaký secret host, který tam stejně vystoupí, protože si to nedovedu úplně představit, ale uvidíme. Zajímavost ohledně Rockyho je ta, že on se teda vlastním jménem jmenuje Rocky Myers, pochází z Harlemu a prorazil už v roce 2011. Od té doby se z něj ale nestal jen jeden z nejznámějších rapperů své generace. Hodně výrazně se pohybuje taky ve světě módy, což většina rapperů se právě pohybují ve světě módy, ale on aktuálně je například kreativním ředitelem Ray-Banů, anebo Puma. Za sebou má spolupráce se značkami jako Gucci, Dior, Calvin Klein nebo Bottega Veneta, takže je docela úspěšný nejen v hudbě. Takže jestli máte na zítřek lístek, dostanete vlastně takovou opožděnou narozeninovou oslavu ASAPa Rockyho. Dnes 8.30 a zítra večer O2 Arena v Praze. A my si teď dáme jeden z jeho hlavních hitů, Praise the Lord a ASAP Rocky. Posloucháte Express FM?

0: Britští Bastille a jejich song Laura Palmer. Nás teď čeká Filmex s Veronikou Kolouškovou, kde vás Veronika pozve do kin. A na jeden film se chystám i já, jsem zvědav, jestli už na něm někdo třeba byl, když tak mi to napište a napište mi třeba, jakou písničku byste chtěli dnes pustit jako hudební tip. Já vám trošku napovím, ten film, o kterým Veronika bude mluvit, tak je o kapele, která v roce 2024 nabrala novou zpěvačku. No a my si teda po Filmexu s Veronikou Kolouškovou dáme hudební tip od vás. Pokud chcete i vy zahrát svůj hudební tip, pište mi na číslo 602 604 903. Od mikrofonu Express FM vás zdraví Miki.
1: Express Filmex. Tento týden obsadí kina téměř k nepoznání proteticky postaršený Tom Cruise ve filmu Alejandra Iñárritu Digger. V komedii katastrofických rozměrů si vychutnává roli ropného magnáta s pivním pupkem a pleší nejmocnějšího a nejbohatšího muže světa, který způsobil ekologickou pohromu. Nyní musí celý svět přesvědčit, že právě on je jeho jediným možným spasitelem. V dalších rolích se objeví John Goodman nebo Sandra Hill. Fanoušci skupiny Linkin Park se už tuto středu dočkají v kinech dokumentů o jejich životě po životě. Po sedmiletém mlčení, které následovalo po zdrcující ztrátě zpěváka Chestera Benningtona, hledají zbylí členové Linkin Park složitě cestu vpřed. Jejich společná minulost a letité přátelství v kombinaci se svěžím pohledem dvou nových členů kapely ale zažehnou novou kreativní energii, která je zavede na cestu uměleckého znovuzrození. Film Unshatter sleduje kapelu od prvních setkání ve studiu v roce 2022 přes vydání comebackového alba From Zero až po velkolepý koncert v São Paulo. Propojuje vzácné archivní záběry, záznamy z koncertů a rozhovory s členy kapely i jejich fanoušky. Zachycuje tak upřímný příběh o tom, co znamená začít znovu.
2: I can't believe we're here. So much of our lives had gone into Linkin Park. I just felt it was over. God save us every... Life doesn't always give you second chances.
3: We're getting a performance.
4: It's good to see you again.
1: Express Filmix
5: na Express FM.
6: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
5: Express.
0: Tak co, poznali jste, jaký film jsem myslel? Dám takovým oslým můstkem takovou nápovědu, že Unshattered, tak je o kapele Linkin Park. No a vy mi píšete své hudební tipy na číslo 602 604 903 a přistály mi další dva hudební tipy a docela mě pobavilo, že jste chtěli zahrát stejnou písničku. Je to právě od kapely Linkin Park The Emptiness Machine a tuhle písničku chce zahrát Jana a stejně tak Ivan pro svého přítele Toma. Takže tady posílám Linkin Park do Emptiness Machine. Posloucháte Express FM. Zdraví vás Miki.

Billie Eilish, Lunch od mikrofonu Express FM vás zdraví Miki, je 11.06 a někdo ten lunch možná už připravuje. U toho si říká, tyjo, já bych chtěl být možná někde úplně jinde, třeba na druhé straně světa, třeba na nějakém hudebním festivalu. Ono to v dnešní době není tak úplně nemožný. My se na chvíli přesuneme do Texasu, protože právě tenhle víkend tam probíhá jeden z největších hudebních festivalů ve Spojených státech, Austin City Limits. A letos je ten ročník speciální, festival totiž slaví 25 let. Austin City Limits se koná přímo v Austinu v Zilker Parku a právě většině festivalů má jednu zvláštnost. Celý program se jede dvakrát. Ano, první festivalový víkend probíhá právě teď od 2. do 4. října a příští týden od 9. do 11. října se festival rozjede znovu. Dohromady je na programu přes 100 vystupujících na 9 pódiích a ten line-up je jako obrovský. Mně se tam líbí snad všechny jména. Je tam například Charlie XCX, Skrillex, nesou tam Lord a zítra první festivalový víkend zakončí třeba 21 Pilots. No a já se vrátím zpátky k tomu, jak jsem říkal na začátku tohle vstupu. Pokud přemýšlíte, že byste se na ten festival chtěli třeba ještě vydat, tak to asi fyzicky nestihnete. Ale tenhle první víkend se dá sledovat i z domova. Vybraná vystoupení se letos živě streamují přes Disney Plus a Hulu, takže třeba dnešní Lord můžete teoreticky vidět, aniž byste museli letět do Austinu. Austin City Limits tedy letos slaví čtvrt století a podle toho ten lineup taky vypadá. My si dáme jednu kapelu, která tam vystupuje, a to je 21 Pilots a jejich song Lane Body na Express FM.

Tuvalu, DNH, posloucháte Express FM, za chvíli si dáme Måneskin a nebo taky naší nejhranější písničku. Posílejte své hudební tipy na 602 604 903.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvou vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
2: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci desertů. Více na hotelsavorsky.cz.
3: Express. Music first. Express FM.

Fisher a Florence Arman, posloucháte Express FM a dohrála nám písnička What a Life. What a Life musí mít 23letá úspěšná zpěvačka Olivia Rodrigo. Její turnaje beznadějně vyprodané a její písnička, kterou vydala v 17 letech, se umístila na prvním místě Billboard Hot 100, takže já myslím, že ten Life má docela příjemný a docela hezký. Píšete mi na číslo u nás na 602 604 903 a další hudební tip je právě na Oliviu Rodrigo a my si ji teď dáme Good For You a posíláme tenhle song pro Claudii.

Someday Somewhere Jungle od mikrofonu Express FM vás zdraví Miki. A dávám vám takovou otázku, může být nový song zároveň skoro 30 let starý? No, úplně racionálně nemůže. No ale Placebo teď ukázali, že vlastně to docela klidně jde. Kapela totiž na konci září vydala nový song Helen Keller a přestože jde o novinku, dlouholetým fanouškům Placebo může melodie připadat trošku povědomá. Vychází totiž ze skladby Hey K Farewell, která se objevila už v 90. letech jako skrytá nahrávka spojená s jejich debutovým obdobím. Placebo se k ní teď po letech vrátili, přepracovali ji a dali ji úplně novou podobu. Takže ten základ je stejný, výsledek trošku jiný. Core fanoušci si v tom najdou to své, si myslím. Načasování právě téhle skladby je vlastně docela symbolické. Letos je totiž skoro přesně 30 let od vydání debutového alba Placebo, které vyšlo v roce 1996 a odstartovalo jejich kariéru. Od té doby vydali 8 studiových alb a mají za sebou skladby jako Everything You Everywhere Me, The Bitter End and Pure Morning. A dobrou zprávu mají letos i čeští fanoušci. Placebo se totiž vrátí také do Prahy. 15. listopadu zahrají v O2 Univerzum. A my si teď právě dáme jejich novinku na Express FM a vůbec poprvé Helen Keller v Éteru Express FM.

0: I'll Dial Anyway, Girl in Red. V noci na středu odstartovala zápasem Carolina Florida nová sezóna zámořské NHL. Nejprestižnější hokejová liga světa má už nějaký ten pátek svůj prostor ve vysílání stanice Nova Sport. A šéfem hokejové redakce je Roman Jedlička, aktuální host naší rozhovorové série Express Star. S Petrem Novákem probrali nejen NHL, včetně více či méně hvězdných Čechů, ale i to, jak se ke komentování dostal, kolik času věnuje jednomu zápasu, jak do přípravy komentátora vstupují nové technologie a umělá inteligence, nebo jak se zrodila rubrika Borec nakonec, které Roman vymyslel název. Petr se ptal Romana například i na to, jaký má komentátorský sen, no a co se dozvěděl, si pustíme právě teď. Posloucháte Express FM, zdraví vás Miky.
1: Komentovat finále Stanley Cupu přímo z místa z arény, kde se hraje, protože my komentujeme neustále z takové kabinky, která má 3x2 metry, něco podobného, jako je tady u vás, ale jsou 2, 3, 4 hodiny ráno, tak to není úplně OK, takže já bych chtěl komentovat v 7 hodin večer ze stadionu v Americe. Weekend. Weekend. Na Express FM.

Now It's Gone in Parallel, posloucháte Express FM a od mikrofonu vás zdraví Miki. Je sobota, takže vy posíláte hudební tipy, já jsem tady úplně zavalen těmi hudebními tipy a to mi dělá radost. My si teď dáme písničku od kapely z domácí scény, protože hudební tip nám poslal Tomáš, který by rád slyšel PSH do holičství v Karlíně. Pokud budete i vy chtít poslat svůj hudební tip, tak nám napište na číslo 602 604 903 a teď už PSH posíláme Tomášovi do holičství v Karlíně.

Carlita a Sophie Tucker a jejich song Manhattan. Dokázali byste tipnout, který song je zatím největším hitem roku 2026 ve Velké Británii? Chvíli vás nechám zamyslet. Dávám i malou nápovědu. Interpretka, která je na jedničce, se nám do dnešní top trojky dostala dokonce dvakrát. Už někdo z vás tuší? Ještě nějaký čas, nějaký poslední typování? Tak jdem na to. Pojďme na třetí místo, na trojce Ray z Where is my husband. Druhé místo patří Samu Fenderovi a Olivii Dean se skladbou Rain Me In. A pozor, poslední, nebo první místo, takhle, první místo v Pampararám, největším singlem, songem roku 2026, zatím ve Velké Británii je Olivia Dean, Man I Need. Pro Olivii je mimořádně úspěšný rok tenhle rok. Man I Need se stal jejím vůbec prvním singlem, který se ve Velké Británii dostal na první místo. A díky letošnímu úspěchu se jí podařilo ještě něco, co se britské zpěvačce dlouho, dlouho nepovedlo. Měla současně hned tři skladby v britské top desíce. Naposledy se to mezi britskými solovými zpěvačkami povedlo Adele. A Olivia Dean tak má mezi třemi největšími songy letošního roku rovnou dvě zastupy. Na dvojce se samým Fenderem, na jednice úplně sama. Myslím, že si to nemohla ani líp představit. Rok 2026 je pro ní zatím v britských hitparách evidentně rokem a myslím si, že je docela spokojená s rokem 2026. No a my si její hit Man I Need od Olivie Dean dáme i teď na Express FM. Zdraví vás Mickey.

0: Highs Hopes 3000 od Role Model. My si za chvíli dáme Georgiou Smith, Fontaines DC nebo třeba Ollie Goulding. I nadále můžete posílat své hudební tipy na číslo 602 604 903. Od mikrofonu Express FM vás zdraví Miki.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
2: Express.

0: Express FM.
1: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
2: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
3: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
4: Spěchejte na www.webglobe.cz.
0: Music. First. Express FM.

Churches, Roses, posloucháte Express FM, od mikrofonu nás zdraví Mickey. No a pokud rádi běháte, cvičíte a máte to spojené třeba se sluchátky, s hudbou, tak my si za chviličku řekneme, jestli se vám třeba může zvýšit i výkon. Třeba poběžíte rychleji, když si pustíte rychlejší hudbu, nebo pomalejší, a třeba je to úplná blbost, to se za chvíli dozvíte. No a my dnes máme venku docela slunečno, svítí nám slunce, takže světla je všude dost a my ještě trochu přidáme i tady na Express FM toho světla, protože si teď pustíme jeden z vašich hudebních tipů a bude to Ellie Goulding a její track Lights na Express FM.

Fontaines DC a jejich track Marion. Pokud máte rádi tuhle irskou kapelu z Dublinu, tak nemusíte vyrazit úplně daleko na jejich koncert, protože oni 30. října přijedou do Prahy, do Fortuna Arény. Já jsem vás před chvilkou lákal na to, že pokud cvičíte, běháte, tak jestli posloucháte u toho hudbu, takže jestli jo, tak možná díky právě té hudbě zvládnete o něco víc, než kdybyste sportovali bez hudby. A není to jen pocit. Vědci se s vlivem hudby na sport zabývají už poměrně dlouho a jedna z největších analýz dala dohromady výsledky 139 různých studií a více než 3,5 tisíce lidí. A výsledek? Hudba může mít pozitivní vliv na samotný výkon, zlepšuje náladu při sportu a hlavně může způsobit, že nám stejná fyzická aktivita připadá o něco méně náročná. Důležité je také tempo hudby. Výzkumy ukazují, že rychlejší skladby mají při sportu obecně větší efekt než pomalé. U rytmických aktivit, jako je běh nebo jízda na kole, se navíc můžeme nevědomky začít pohybovat do rytmu hudby. Já chodím běhat s hudbou, chodil jsem běhat i bez hudby. Musím uznat, že teda s tou hudbou je to lepší, víc mě to baví, ale teda, že bych si jako pouštěl fakt jako rychlejší písničky, když se snažím běžet rychleji, to asi úplně ne. Já si tam cvaknu ten svůj playlist na Spotify a pak si běžím. A naštěstí se mi zatím nestává, že bych se začal pohybovat do rytmu hudby. Takže až příště budete mít pocit, že se vám se sluchátky běží o něco líp, možná si to vůbec nenamlouváte. My si teď dáme písničku Go Go od George Smith. Posloucháte Express FM, zdraví vás Miki.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Hudba na prvním místě.

DMA s Killing Time, posloucháte Express FM, zdraví vás Miki, je 12.48 a vy nám furt posíláte další a další hudební tipy. Já jsem z toho úplně nadšený, píšete mi, že někdo vaříte, někdo jste dovařil, někdo už myjete nádobí, no a užíváte si prostě sobotu, stejně tak, jako já si užívám tady a s vámi přes SMS bránu, takže pokud byste chtěli poslat svůj hudební tip, tak mi napište na číslo 602 604 903. A Jarka nám píše, že umývá nádobí, že doufá, že jí to dlouho nepotrvá. No a já bych tohle slovo potrvá, nepotrvá trošku navázal na jeden hudební tip, o který nám píše tady Františka, nebo ona nám psala hoďku zpátky o tenhle tip, tak doufám, že ještě pořád poslouchá. A chtěla zahrát písničku Potrvá od Mata 213 a Gufrau, takže ať vám ty hezký písničky dlouho potrvají, a teď potrvá Mat 213 a Gufrau.

čau. Teďkon mě to spotrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

Nothing But This, Baby Cool, Evelyn. A jestli máte o víkendu trochu času na čtení, připomenu vám taky náš web expressfm.cz, protože tam toho teď najdete docela dost. Třeba Sting právě oslavil 75. narozeniny a pokud jste někdy přemýšleli, odkud se vlastně vzalo jméno Sting, odpověď je překvapivě jednoduchá a dozvíte se ji u nás na webu expressfm. Připomínáme si taky výročí jedné z nejslavnějších britských desek What is the Story? Morning Glory od Oasis, která vyšla 2. října 1995. A pokud vás zajímá spíš současná hudba, najdete tam samozřejmě i kdo kraluje aktuálnímu Express Top. A máme tam dneska i A$AP Rockyho, který právě 3. října slaví narozeniny a už zítra ho čeká koncert v Praze. Takže jestli chcete další hudební zajímavosti, novinky nebo tipy na koncerty, všechno najdete na expressfm.cz a my si teď právě dáme A$AP Rockyho, Thundercat a jejich song Fanny Friends na Express FM.

0: Aiko Instincts, posloucháte Express FM, je 13.14, od mikrofonu a zdraví Miki a za chviličku si dáme Temper City Ray anebo Tate McRae. Znovu zopakuju, že sobota, takže můžete posílat své hudební tipy na číslo 602-604-903 a už máme poslední dva hudební tipy dnes, takže nezahálejte a puste se do toho.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhony 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
5: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech

0: ušetřete. Kalkulátor.cz.
1: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
2: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
3: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
4: Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Express. Music first. Express.

Reverse Psychology od Temper City. Já si myslím, že tohle je asi moje teď aktuálně nejoblíbenější kapela. Blbý na tom je, že kluci, tohle izraelské trio, totiž Temper City, tak vydali zatím jenom dvě písničky. Konkrétně tuhle vydali 28. srpna 2026 a já už se těším na jejich debutové album, které má být tenhle rok, tak jsem na to zvědavej. Kdo si ale může vybírat z více písniček svého oblíbeného zpěváka, zpěvačky, kapely, tak je většina posluchačů, kteří posílají hudební tipy na číslo 602 604 903 a jedna posluchačka, konkrétně Claudie, tak by chtěla zahrát Tate McRae a my jí dáme jí písničku Greedy. Tahle písnička je z druhého alba právě od Tate McRae. Posloucháte Express FM a zdraví vás Miky.

Ray, Ama a Absolutely a jejich song Joy. Posloucháte Express FM, zdraví vás Mickey. A jestli máte někdy pocit, že pořád něco děláte, někam spěcháte, očkrtáváte jeden úkol za druhým a vlastně už ani pořád nevíte proč, přesně o tom zpívá Eva Farná v songu Perpetuum Mobile. Samotné spojení Perpetuum Mobile označuje něco, co by se teoreticky pohybovalo pořád a nikdy se nezastavilo. A Eva tenhle princip přenesla do běžného života, do konečného pracovního kolotoče, přehlcenosti, vyčerpání a neustálého tlaku na výkon. Song napsala společně s Jendou Vávrou a Ronym Janečkem a zajímavé je, že vznikal právě v období, kdy sama zažívala asi největší pracovní zápřah své kariéry. Připravovala totiž rovnou 3 koncerty na stadionu v Edenu, kterými letos oslavila 20 let na hudební scéně. A tím její letošní rok rozhodně nekončil. V červnu vydala nové album ADHD Pop a na chvíli se jí povedla docela neobvyklá věc. S různými skladbami z jedné desky byla současně na špičce několika českých žebříčků. Vzpomeneš si, vedlo rádiový žebříček album ADHD Pop, prodejní žebříček, a právě Perpetuum Mobile se dostalo na první místo českého Spotify Top 50. Takže je vlastně docela příznačné, že jeden z největších hitů Evy Farné v roce, kdy odehrála 3 Edeny, vydala nové album a slaví 20 let kariéry, se jmenuje právě Perpetuum Mobile. Já kdybych se měl ohlédnout zpět za letošní festivalovou scénou, koncertovou scénou, tak si myslím, že asi největší chybu, co jsem udělal, byla právě, že jsem nešel do Edenu na Evu. Protože si myslím, že jestli letos někdo působí jako opravdu nezastavitelný, tak je to právě Eva Farná. A my si právě její song dáme u nás na Express FM, Perpetuum Mobile a Eva Farná.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Florence Road 7563, posloucháte Express FM, je 13.46 a my se pomalu, ale jistě chýlíme ke konci dnešního vysílání. Předtím, než se s vámi ještě rozloučím, tak si dáme poslední hudební tip dneška. Jeden posluchač by chtěl pro sebe a pro svoji dceru Karolínu zahrát song Go od Chemical Brothers. Tak já vám ji zahraju. Užijte si oběd, on píše, že teď obědvají, takže dobrou chuť a posílám vám Chemical Brothers a jejich song Go.

Gamble, Beat Goes On, posloucháte Express FM a pomalu se nám blíží konec dnešního vysílání. Ode mě to pro dnešek opravdu už všechno. Po společných 4 hodinách se vám tak naposledy ozývám od mikrofonu Express FM. Díky moc všem, kteří jste dnes poslouchali, ať už doma, v autě, v práci, anebo kdekoliv jinde. A díky taky všem, kteří jste se během vysílání ozvali se svými hudebními tipy. Zítra se na vás bude těšit od 10 hodin Veronika, no a spolu se uslyšíme opět v úterý o 19 hodin. Já vám přeju krásný zbytek soboty, díky, že posloucháte Express FM a brzo naslyšenou. Express FM.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
2: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvu vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
3: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Express FM. Express.

0: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači.
3: Babuhači.
1: Na Express FM.
4: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečně v síti CZ. O2, sponzor pořadu.

0: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
1: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
2: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Music. First.
2: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.

0: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
1: Ahoj, jsem Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země a zvou vás do hotelu Savorsky v srdci Jihlavy.
2: Ubytujte se v historickém domě a v kafe Savorsky ochutnejte Eliščinu novou autorskou kolekci dezertů. Více na hotelsavorsky.cz.
3: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
4: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
5: Trendy Express. Ovšem, co je trendy?
4: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
6: Babuhači. Babuhači.
5: Na Express FM.
7: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečněvsíti.cz. O2, sponzor pořadu.
5: Express FM.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Hudba na prvním místě.

0: Slyšíte? Přesně tak. Nové tepelné čerpadlo Vitokal 200 AIE je tak tiché, že neprobudí ani mourka. Budoucnost vytápění přichází k vám domů, a to za překvapivě dostupnou cenu. Více informací na www.tepelka.cz.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Music. First.
3: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.

0: nejpopulárnější song na Express.
1: Express FM.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever. Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Fever. Na Express FM.

0: Posloucháte Saturday Night Fever.
1: Hudební speciál na Express FM.
0: Saturday Night Fever.

0: Chcete se stát expertem na online bezpečnost sebe i svých dětí? Hledáte rady k tématům jako AI nebo kyberbezpečnost? Poslouchejte pořad Trendy Express.
1: Trendy Express. Ovšem, co je trendy.
0: Každou neděli od 18 a v pondělí od 8 večer.
2: Babuhači. Babuhači.
1: Na Express FM.
3: Jsem Alenka, AI od O2 a přináším vám informace o online bezpečnosti. Více na bezpečně v síti CZ. O2, sponzor pořadu.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever.
2: Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Posloucháte Saturday Night Fever.
1: Hudební speciál na Express FM.
0: Saturday Night Fever.
2: Excuse me, can I

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz
1: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Saturday Night Fever. Party music na sobotní večer.
0: Saturday Night Fever. Na Express FM.

0: Posloucháte Saturday Night Fever.
1: Hudební speciál na Express FM.
0: Saturday Night Fever.
2: Enjoy this trip.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
1: Express. Music first.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

My zmizeli jsme včas. My nechali tu vzkaz. Cokoliv budete dělat, byli jsme tam my. Všichni tu makali. My žili jsme svý sny. My. Yeah.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Music. First.
2: Express FM.